0: Marketing L Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
0: Marketing L Rádia.